rozhodnou mé, tak tady nevěru, jak nejdíte obu. Priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, priatelů, šu pízdu materinu. Mírnenka, občanuňa, mírnenka.

O starosy, doktorat napisa se, komisija sastala se, doktorat odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika,